vajíčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch.

pohodička na piatkové ráno u nás v rádiu Melody. Šalom, Bonsu a Mademoiselle Paris. A v takej tej, dá sa povedať, pohodičkovej atmosfére pokračujeme Toto a Afrika. Táňa a Lukáš sú naše dve mená. Je 8:36. Pekné ráno vám želáme.

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Norvegie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.